Luciánovi sa zdalo, že sa mu to sníva. Mama zhasla nočnú lampu a tíško vyšla z izby.

0: Húsky, húsky, poďte domov.
1: Nejdeme.
0: Pred kým sa bojíte?
1: Pred vločkom.
0: Kde je?
1: Za kríčkom.
0: Čo tam robí?
1: Umýva sa.
0: Čím sa utiera?
1: Zlatým ručníčkom.
0: Kto ho pral?
1: Práčka.
0: Kto ho vyšíval?
1: Vyšívačka.
0: Húsky, húsky, poďte domov.
1: Nejdeme.
0: Dám vám chleba.
1: Nechceme.
0: Dám vám žita.
1: Ideme.

Luciánovi sa zdalo, že sa mu to sníva. Mama zhasla nočnú lampu a tíško vyšla z izby.

0: a jste tu správně. Jak se jmenujete?
1: Jmenuju se Kutě.
0: Aha, tak to chápu, že to chcete změnit. Jak by se vám líbilo jméno? Mám tady třeba Alfery.
1: Ne, to nechci.
0: Tak jméno Veselý.
1: Ne, to taky nechci, já jsem dost smutnej.
0: S tím jménem to chápu. No a co, Vrána?
1: Ne, to taky nechci, to by se mi smáli.
0: Aha, tak si vybíráte. No tak tady Mačuda.
1: Je, to se mně líbí, to je takový jako japonský.
0: Tak jestliže máte slabost pro japonská jména, tak tu mám speciální jméno Toho.
1: Jo, já se chci jmenovat Toho, to se mi líbí moc.
0: Říkali labutě, kašle.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Dobrodružstva na počakrovanie.
2: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta Stano Král.

Luciánovi sa zdalo, že sa mu to sníva. Mama zhasla nočnú lampu a tíško vyšla z izby.